5 minšinov po jednačiche a podatneme na aktuálne povies četlodženia. V Budešine palachu so od vútore popodňa do noce na štvortk baterie, kotrež milinu skváduja na parkovanišču pri Šlíbenovom parkovanišču. 4 morské kontejnery bychu so z dotalne znatie příčiny zapalili. 42 obydlerju dobiachu svoje bydlenia a domy nakvilne opustčič. Jedute mačizny nesu ani pojece, ani ve vodže zviesčili. Připrava služi tomu kabvania miliny vúrunač. Budešine je so piatk dvutodžinský ferialny kurs Serbsko instituta za serbsku rič a kulturu zájú. Dohromady 40 vopčeníkov z 10 krajov so na ním vopčili. Najdlhší púč má vopčenica z USA. Nimo vúčby 5 ričných skupinách podáčo so týž na exkurzie, miestrujem po evangelské a katolské horní vúžice. Nemské centrum za astrofyziku DZA má votnetka dola do Vansku rádu. Kajž DZA z Džili je prvný předseda grémia zastupia zviazkového ministerstva za sledženie technológiu a cvetnišču letarstvo Thomas Reiter. V ráže dále podľa je nimo zastupníkov zviazka Svobodného stata Sakskie a viacorých návodných sledženských institúcií Nemskie, tiež domovina. Ju zastupuje předseda cišného zviazka David Statnik. Jednačeletny Phil Walter z Vaska bo piatk v Ralbicach jako najlepší kopar prusninského kempa Real Madrid uznamenený. Bíše to s dobom veršk a zakončenie 5-dňovského prusninského poskytka. S tým pojde serbský kopar bude z Budešin Phil Walter do Madrida na vosibite kunstyženia s dalším trénikom a smietam tiež tvorstvo zeznač. Na 100 dječí z cevoho regiona je sa na koparským kempie vobdželivo. Ponovenie jistnie na autodroza a štyrimie s Ohonom a Svoni Boršču liši derie v časovém pláne. Kajž autodrova GmbH na naprašovanie z Džili bú prinie tvarske fáze od spočatka apríla Džil hornie vošte vufrezované a nová vošta zatvarená. Tute dživa sa netko k tutun kunstodženia zakonča. Potom so druhá pojica jistnie ponoví. Tole mahač do oktobra trač. Miestom vopkrat na dvimaj čaromaj kúždym smerie dále pobinie. Dukvilu ste přijest a votjest v Porchovie na smer Drieždane zaurene. Voni mate so přichodne piatk za sobotu rič. Založba za serbský ľud vedže projekt k zotoveniu tradicionálnych žičaných damastových pfátov za evangelskú drastu vojorovského regiona dále. Poskyt genetko vo 6 špárbnych a mustrových kombináciu bohači. Při Bervodským jezoru zakončí so dženca 5. Break the Wolves Festival z viacač 18.000 hostčimi. Na 5 živišťach vústupichu vo čtvrtka sem viacač 70 vúmiocov. Žnitrúskajcov sú šúče zakončené. Kajž domanic Borský dvor z Huska z Žili, by to za nich na polu za samozčípanie pola hornie kiny přerezne Trúskajcové leto. Spočat klita by dôl zima, sčirovašti najprede suchota a potom vulka horcota, štož rozčiniu pôdu tý šnetie. Ve okresomaj Budešin a Zorielc sú veľký, v prvním polieče niečo 100 a 10 zvieriatov na pastvách morili. To vôjde z aktuálnej štatistiky krajného záriada za vopsviet a ratarstvo. Niečo pojice pádu, když by po posudkách fachúcu veľk vina, nemiachu pastvy předpísané minimálny škýt. A podľadneme tiež ešte na vetrové vúľady, vokomikne pokaza živé slibrotu Budešine 620 stopňov, čo sa zmieme v odmeniavé džejnme s vuncom a mročelemi živé slibrotu papíru dňa, drehýšte na nekak 28 stopňov našim kuncu. Na nové týdže najprv raz v okvodni, punželu a vútoru očakuje nás temperatúry mies 22 a 25 stopňami, potom živé slibro zase dále stupa. Žane švíle vokomikne. Připoveděne nejsou.

0: Vietnam, kada žno to klinči. Za exotiku na tamnom koncu sveta napríklad. Za palmami a za kovijom tež vonia. Šako je Vietnam druhý najväčší exportér kovia na svete. Za druhých je vietnamský rytun přečelne předovar zeleniny v Budešine, Vojerecach a druže. Abo šínska kuchňa podľa nás, kotruž pak navaria nimale přeco Vietnaminio. Za mne pak je Vietnam tež vulke vonco rianých epizódov. Epizódy ze cioch jezbou diagonálne po kraju. Prinila by názemu 1989. 9. novembra je politikál Günter Schabowski bude případně Berlínsku múriu vačeniu. Štvrtk večer okolo 7. to bie. 100 tisace jedu hodiny a dny požiša potom prinila z toho zapada. A što činí Benno? Tež ja som sobotu ráno se s tisacami druhými na autodroze. Ale hinak hač voni, kýž cíža šice do západného Berlína, cú ja přes Schönefeld do tamného smíra. Cí týdženie Vietnam. Cí leta dôl bych sa túto jezbu přizývin. Samo ve svojej štási akče je zapísané, keľko ľudí je sa z mojej prostvu zabíralo. Zobie to potom rúdne ve historické názime 1980 mitre prípad. Vod nímale celé horeka potom, vod Hanoja, hač nímale celé dele do Saigona. Veľa z toho mám tež dženca ešte pred očami. Jenož kolesa, liedma mopede a nieče žiadne auta. Napríklad. K tomu prvý raz v mojim živeniu hore banánu, ananasu a ličiu. Zas moji se z manželskej tedy nekajkých turistov z Európy vúľadavoj, nemôžu sa dobom nič. Pieča je 1980 30 000 v Ukrajine ko Vietnam vopytalo. Čenca líča tam turistov po miliónach. Pohľad požišo 2002 druhý kroč Vietnam. Hižo 3 mesace a nímale 30 000 kilometrov bych môj ze svojej škodovku ve svieče. A nakoncu hišče do Vietnama. Vod Šíne celé horeka hač zaso nímale celé dele do Saigona. Kaž ju mnoze praja abo do Ho Chi Minh City, kaž niedeša stolica južného Vietnama miestným oficiálne reka. Po 13 letach bych po takým druhý kroč ve Vietname. Přeco hišče bych u puče polne kolesov a haj... Miestnými toukachu sa tež iža niekotre japanské auta. Ve Saigone miachu netko tež muzei americko-vietnamskej vojny. Súrova viec, znamenša za mne. Tola Vietnamenio kupuja sebe ním za 2 dolaraj, jako suvenír, mave bombere B-52 z plasty. Sam sa leta dva, kotrež sú ve 70 letach napalmové bombe na ich kraj metali. A podľa leží Coca-Cola ve barbe americkej Koreje. Lica v januáru a februáru 2026 činietko a miestom cíči kroč za Sovietnam. Tunraz pak so spoštenem autom od celé horeka ač celé dele k Mekongi. Ešte vy na to tiež tak čipnikajš ja? Nada pojču sobu. Naša jezba traje netko kusklý ač mesac. Tož je za veľa Rusov, Lenin a za Kubánčanov Fidel Castro, je za Vietnamianov Ho Chi Minh. Revolucionár, marxisticko-leninistický politika a viezo prezident, ale tež ikona a symbol jednoho človeka. Vo sebe pak bie a je von, aj vopročne, taký niečo kajš, nan. Od 1975 von v Hanoju v Hoborským mauzoleju spí. Dobiu tam na každe patič? Na vizo. Ale vidím potom to samsne, što jsem hižo 1989 a tež 2002 viděl. Dvojí rinky čakacích a nutska čmove rum. Jenož jeho viac hač 50 let stará mumia je obsvětlena. Každý je celé čichý. Žádne šeptanie, žádne šukotanie. Slze pak, kajž ještě před letami ve Moskvě podle Lenina, slze tu žádne viděl nejsem. A vonka potom, masy ľudí. Každý činí nekaký selfie. Ja a mauzolí. Čeči, modostní, starší A každe, kotrož sa prašam, mi nešto druje poveda, čo dla je k mauzoleju prišiel.
1: Because I love history in Vietnam. Vietnam is the famous history.
0: Dokež ľubuje stavizne. Vietnam má slavné stavizne. A potom prajva na tež onkel Ho. A ja sa dopomňu. Nesú da konc 60-tych let tež naši šulajo vo vojniky a zešivky romadžili? Suchme tala hoči minej ve vojne prečivo Američanám pomáč. Onkel Ho, ja zcova viac neviem, kak sme jemu tedy sám se prajli. Ach, hej, ľubý muzikanto, zavešte je to tiež riana dopomnika na čas, ako biešte Vietnam a Sovietský zviazk ešte dobre prečeli, hospodárstve a ideologiste. Ale o tom, že sa viac veľa nepytneš. Viezo menuje so kraj přeco ešte socialistický a komunistická strona Vietnama je jenička politická strona kraja. Ale hospodárský systém je miestem bole kapitalistický hačo druhé. Marx a Lenin dresové rove jenož tak viačitaj. A tohle? Aber es ist eine Runde, die Vietnam-Jenza jahre moderne und ausbüchene.

0: Na viele touristiske programmach za Vietnam ste tisch wopet menjino. Na dere. Ale što mi touristiske programe staraja? Birnisch, živenje menšin bime schon zajmovo. Vietnam džima, kaž prajne 102 milijone vobitljaju. Kiš reča 20 šelakih rečov. Thai, Muang, Khmer, Hmong a tak dale. Mnoha z tutih menšinov bydla ve severu, blízko Šíny a Laosa. Tež nebe jim jenož tak vysoko hore do horu bylo. 2000 metrov a ešte vyše. Tu jedna ves, tam po kešku a miestem pola, na kotrož steja silne krúhe a vulke búhovy, nemce büfel. Dysadys pak zetkáš tež nekotre žany, vone sú ve dojich písaných sukňach a jednovo menšia hač ja, znamenšia. Navove maja hišče písaníše rubiška, kajš mave turbane. A svoje češenky noša na kribeče. Pieča liedma vietnamsce ryča, jenže se taká znaknic. Jenož svoju ryč mong.
1: Nia zong, pia mong.
2: Pute, čang pite ne. Čo čang pite ne.
1: Či pa, pite na.
0: A to las to zrozumíme. Ja minu, trude. Što vy napríklad prajče, žone, když vás ništo zaboli? Tež, aua, kež ja?
3: Je bo go mun hej.
0: Aha, a što je z mamu a papu? To je tohle nímale po celom svieče znáte. Staros môže tež.
3: Je mama, papa. Ama oj, baby, esping, ama oj.
0: Sú oni po pravom kúži?
3: Ama tanaj.
0: Ja minu, jo horeka v horách a daleko preč od miesto? Potom pak vidžu šúdže milinové srče. V koježdej kešce, do kotriež zastupiu, stejí televízor, kvôdžak a vizopokanská mašina. Čím viac cúzich k nám šinže, čím liepe. My boží, že nechtom převoží. A tiež štúdla je do nímale každého turistického programa za Vietnam zapísané opäť menšin. Ach, je to rýmne. Dvije noci so ve zalive Halong na Čome čumpač. Halong samondre je skýre industriové miesto, ktorž leží pri južnošinský moriu. Jenož sa tuté morio tež vúboko do kraja saha, vúlky zaliu, nemce bucht. Z vode ľadajú hoborské kameniska. To je tak junkrotné riane. Ve nímale každém filme vo Vietname vúľadaš z najmenša pol sekundou tuté je panorámy. A tola, čiadnate sto 980, sem tu s čoma do vody skočil. Dženca si to račo zakusnú. Ach, ľudža, štú jenaš je plastu a druje odpadky v unamakau. A vo sebe zosmieš to šortiš do vody metač. Ale nespúšť žejne nádžiu, tež pe tojšto vietnamských obchodách drbiš miestem extra zaplatiť, než plastu ty tu trebaš. Halong je dale po pučach, kotrež sú široké kajš naše autodruhy. Nimo Haiphonga, Ninbinga, Nongkonga a kajš miesta šitky rekaja. Přeco zaso pri tým kusk dviluju. No prajno je mlbeno, nese dáš na tyjo dvojci ju? Ja pak liedma ešte nešto spoznajú. Na tamnem boku bydáš to cúze naše vúžicu po 17 alebo 13 letach, tak bez ošeho zaso spoznal? Čehodlá steja ve vietnamských miestach poplňu okolo štyrioch pred čulemi vúľke kolóne mopedov a autov. Odmora, dokež starší na deti čakajú. Podľa nás voža šulské busy deti domov. Tu činia to starší sami. Potom sa vrota otamknú a vúľke vítanie, ako nebychú sa mesiac zo videli. K tomu předávají se nedom na chodníku placky, pampuchu.

0: nikakve rajke, što ješ mama abo papa abo obaj viso rade započita. Potom jedne, dvije, abo tež cí djeći hore na moped, a api cva svojba domo jeđe. Nitko co mi večer reč, a ne prašeće sa, što smo isti šidnje skazavoj, ale je pšetro svođavo, jara svođavo. Zvečer je sam ja žena horomce vobladava, a potom nešto upitava.
1: Vareno kokoško, a rajs, a jojo, peperoni soze, a što mo ište zelenino tež, a je kiš, also to je kisao zelenina, a što jo mamo ište solojte, a pon čili, ojojo, tak rane čili, a citrona, lemon, popio, sil, popravom što štošmo trebamo. A kaj budemo da ješt? Našu zopu budemo ze štabikami ješt.
0: Tež je naš nebehu blitka tak nízke, a stolčki tak vúzke byli. Ale tešak sú za ich ľudži myslíme. A oni sú empus svižnejší než my. A ľudia máš pri podlansky blíže tež veselých ľudí, kociš maja na blíže a pod blídom hore pivových blešov a tyzov. Vietnamske pivo však svoji a nic je než jim. Nitko smo i v okolini mjesta Badong. Žno dne do vojne smo i viac žaného, bieveho, uledavoj. Zato naju ľudžo nastajnosti stroja, namaj kývaja a ceča zromadne fota. Dzieci pak sú zbožené, so môža skončný raz svoju šulskú jenžesčinu vúspytať.
2: Hello!
3: Hello!
4: Where are you from?
3: Where are you from?
0: Čujú sa so vopročne husto kajštajky exult, pretož tajke odležané končiny ve Vietnamie miestem ľudma ešte doživíš. Ižo cíči týden dundamo i s autom takhle po kraju. Najradšo bych moj nastojnosti kvíľku pozostavoj. Každúle runie mes polemi, kotrež steja pod vodu. Rajsové pola. Džesatky ľudí teptoja hačke kolenám ve boče, so bych rostlinky zvosadžili. Hodžine do a všetco vúboko skýlení. Haj, tak podobne by to drúde hišče z počatk 60-tych liet tež pola nás doma. Cova viac vonka na polu. Kujda svojba na svojim polku, a k tomu ščebotanie se susadami, a nikoci dresu přidžile tež spívali, abo zamenšie zinčili, kaž tu rune v centrálnym Vietname. Rostlinky so junu voblito zvosadžia, a potom so dvojce abo trojce voblito žnie. Miestačko Nguyen An je za Vietnamianou tajky nešto kaž putnické miesto. Tu je ich 1996 zemriety prezident Ho Chi Minh prejne 5 let svojho živenia v otrost. Potom drenie sa tu, hač na celé krotký vopet, na staré džin, iža žejne viac navročil. A tola, sej tu jeho jara česča. Jeho vožo, dom, kuchňu, zárodku, šo môže si vobladač. Pieča je šo ešte nimale originálne. Nahaj. Janoš, čodlá sa tu ľudžo hižo ráno dževečich tak toukaja. Skoro 60 let po smrti Ho Chi Minha.
5: Bác Hồ là người đặt nền móng khai sinh cái đất nước Việt Nam nên là người trẻ chúng tôi là
0: Vốn yên nan nasho naroda mi muš voko što si pita što si poeta. A pritom lada cele kutne hai dostojne. Ho Chi Minh bis lutnive a jara pilne. Bita dobro čovjek. Vốn je džensiši Vietnam zavožil. Džensiši Vietnam, hai to su miestru im tež nove a ketro šikvane auta. Winfast. Ja znaju Toyotu, Škodu abo BMW, ale Winfast? A tola se i ve Vietname hižo vokovo 7 let dovo sami svoje auta tvaria. Prini dvi leče hišče s benzínovým motorom a pod 2021 pak ma nitko kožde Winfast auto jenoš hišče elektromotor. Kupič može se je ve autových domach, kotrež sú tak vulke a nobel, kaž maja je pola nás jenoš Porsche abo Mercedes. V Danangu si tajky dom vobladám. Maja 7 vulkosťov auta. Od SUV-a hač k malému, kaž Fiat Panda. Prašam so předavarja, čo dla mňu si znano tiež ja také VinFast auto kúpiť.
2: Bọn em thì tư vấn đơn giản thôi, thì thiên về VinFast thì...
0: Jeho prvný argument, ja bych niešto za čisté vopsvedčeniu. Z druhá sú one tujnšie hač v Ukrajina auta a seča, ja bych ešte cíleta do celé darmotné jezdiu. Aj, hač od 2029 netreba ve Vietname nichtun za svoje VinFast auto ničo za milinu plačiť. Za to stoja na každom rožku milinové stopy. Što iš nie je žandar štáta, nie, nie. VinFast je hoborský privatný koncern, kýž tvári tiež nakladné auta a samo malé letadla. Jeho vopsidža reka Phang Nang Guang pieča najbohatší muž Vietnama. To je kusk miliny v najskýre prípodle zapáči. Vona viec, zo si ľudžo jeho auta kúpia. Ich najmenší akú dosáha za 240 km a najväčší za 660. A vietnamské púče sú miestem plné VinFastov. Loni 2025 sú ve kraju 640 tisíc předali. VW alebo BMW za to liedma ešte vúľadaš. A dnes sú to staršie modele. Čož je za křesťana círke a za moslima tempel, je za buddhistu pagoda. Tež ve Guangbing za so taká vulka stej. Plnež se snano již 20 alebo 45 druhých vidžal, je tež 47 ešte zajímavá. Automatisce naraz šeptam. Kaž pala nás doma ve církvi. Jenož čo dla popom? Šice doku a vokom je tola bachtaja, so smeja a so ščekaja. Kýba so sa oni modla. Ale što sa buddhist s teba modli?
6: Ngày mùng 1 hay là ngày rằm nếu như tôi về quê thăm bố mẹ.
0: Ju si mi že cíve čas v obkeč po, kak ona zanúrená před pagodu stieže. Všetko zaso je co pokvoníva a nakoncu ešte voniace štábiky zasvedčíva. Je so svojimi staršími rečova, si potom převožiť dám. To by sa so svojim synom zaso zniesla. Buddhista nemodla so jednému bohoj, kýž je šo stvoril, tokež tajkého jednoho ani nimaja. Ich modlitvy sú skere meditácie, rozmovy, aber prostwe. Trošku dále a vysoko nad miestom je dalšia pagoda. Tam hore bežeč? Nie. Dáme sa radšo ze stajky elektrokaru hore dovesť. A dá praj ten šofér naraz? Guten Tag. Ja so ja radživam. Čiatne cestou 980 a týž 2002 ešte. Som ve Vietname ľudí zetkal, kýž sú ve NDR živali. Tuta generácia pak nemôže abo nechá viac Nemce rečeť. Z najmenšia nesem nikoho viac zetkal. Za to pak jeho Jule. Von je okolo 2010, 5 let ve Hennigsdorfe pola Berlína bydliu.
7: Und was hast du dort gemacht?
8: Asi, Zigarettenverkauf in Berlin.
7: Zigarettenverkauf?
8: Ja. Yeah.
7: Und wo waren die Zigaretten her?
8: Zigarettenverkauf, ne? Zigarettenverkauf, Polizei mitnehmen, komm her. Ja, Absiebung.
0: Toto von Zille Wotorene poveda, potom je předsviac do Polske jezdiu a ze transporterom polne Zigaretto ročapšiju. Dobre fäng. To nicht nie jeho policia lepiva. Dve lieče so jeho za to dojazdva teknili. Ve Neuropine a ve Dortmundže je sedžal, predhač nie so jeho potom do Vietnama za so roče poslali. Kriminelni v Ukrajnice, tak je nešto potom reka pola nás. Ale tvoji Nemci sú mi tola cigarete jenož tak z ruky torali, sa von zakytuje. A kada je sa čive našim jastu svoj ľubivo?
8: In gefänglig? In gefänglig je sase. Ja, very sase in gefänglig.
0: V nemským jastu by po takým very scheisse. A tu už radšo zase doma, ľudži nahoru hore a tež dele voze. Na jedinšej hranice mies západní Nemsky a NDR máš dženca ešte muzeje, kak to tam tedy vie. Ale tiež Vietnam je od 1954 hač do 1975 dželené. Centrálne a nemalé jeničky prekod by je na triečku Ben Hai. Muzej tam tiež maja, ale hevak? Tož no dôlby či nechto rec, zoby tu niede hranica mies dvima štátomaj. Hevak tam nimo jedeš. A vod tam nie je potom viac všedaloko do Milaji. Wies Milai, wie 1968 po všem svieče znata, tokež sú veľnej americce vojace 408 ľudí súrovie zabili. Celé jednore tak, my sme miestami tež po zadistov mili, povedá niedejší vojak ve dokumentárnom filme, ktorýž môžeš si v opomnišťu vobladať. A tež na YouTube tuto film beží. Kodžu pose, v ktorých vidíš jenašišče fundamente tadyších kežov. Při kuždem stej tafla. Što je tu niede bydliu? 4 generácie se spjatnači ľudžimi, 3 generácie se scínačami a tak dále. Desadis se nitko tež doma ještě historické fota a tež moje svojské vod tam vobladám. Dače huška. A potom smojíme na tram. Nedovo nesmojí nikoho z západa viac zatkavoj a nitko naraz dalše moderne a frinkolace so miesto. A veľa obchodov a hostincov má samo trojrečné napísma. Celé horeka ruske, potom vietnamske a deleka z tejto jenžesce. Na širokých hasách zatkám postach, potom tež ešte zatrašne diere voniace žone, a večer veľa napitých muži. A nemali šice, gavaja pa ruský.
9: 10 tisíc?
8: 120 tisíc.
9: Nie, ruských, ktoré expaty.
8: Da.
9: Nie, nie viedem.
8: Čo? Mogu govoriť...
0: No aj, každo tak je, po 7. alebo 9. pive, potom svojím jazyk tiež povedzce, jenže sa ja neviem, kak ešte viači. Hač to 1990, mieše zvietska marina blízko na Tranga najväčšie zepiranišče celého azijského Ruma. Čoľme všech vôľkosťov a tisáce vojakov. Po koncu zvietského zjazka džišu pak voni za to domoj, pak v ostahu tu. A dženca, što ešte za Nemcov majú Ruský balaman je za Rusov vyžel leta do vietnamský na Trang. Za na Trangom jedžemo i za 100 kilometrů daleko jenož mest polimi. Do niž nepřijdu a nimale kaž z ničeho. Dalše nimale tak moderne a frinkolace so sedlišča abo miesta kaž mojedla Dubaj abo Singapur. Na ich kromach steja vulke hale se s hišče väčšimi napismami, kotrož drude tež ja Nemce klinča. Zväčša tu drastu šia. Jako jedžich tu pšet cínače letami, nebe jo hišče ničo, prozne, jenož pola. A po nimale mesacu skončne Saigon. Veliče 2002 sim z Radvoja hač tu da Saigona pšiju. Sam, se Smanžeskej a na jo Škodovku. 29 tisac kilometrů. Ráde bych moj sonitko ještě raz před táflu fotografovoj, před kotrýž smoj tedy již ostavoj. Tule započne so Saigon. Ale tedyša táfla je pryč, dokéž sú ranice miesta Loni v okolo 30 kilometrů dále von přesunili. Saigon, abo hoči min miesto, má netko 10 miliónov obydlejú. Nimaležno svetové miesto, kotrýž je tiež kusk extravagantne. Zoma 940. etáža vysoko doma votvonka pričinienú platformu za helikopter, ale dom samon je potom ešte tojšto etážov vyšší, tak je vece napríklad. Ale tak nešto máš miestom ve veľa azijských miestach. A runy ako tak po hasách dundamoj zásvyšu naraz. Hej, Beno! Samo na tamnom koncu sveta nejse em ženie sam. Handricíš z Rakec je tu runie po dňu vedoldu.
10: Super, super. Te ľudži, co mi tak ľubia, te sú tak přečelné, also, super, einfach super.
0: A po dňu požiť sme potom celé deleka v juhu Vietnama, Mekong Delta. Podobne, kaž druže na svieče, a tež ve Nemsky sú stavizne tež tu přeco zase ranice přesúvali. A tak vidíš, v niektorých končinách južného Vietnama jenož napísa ve kambodžanským písme. A hučba z dvoru tež u nevietnamsky neklinčí. Tej čiči na usil vrča mesubu vizor jenož kmea.
11: Ja, this is all Vietnam. Bingo, bingo. Blaj, blaj.
0: Po 10 000 uznawają się ludzie Južnego Wietnamu k swoim kambodżanskim korzeniom. Mają swojskie radio, telewizję, szule, lepszy przystęp k uniwersytetom a tak dalej. A jenoż po kilometru dalej we Przychynysy, że nas mi zaso raz zetnie. Jako se imenujce bleszu wody kupi moj, a ju przedawa nareczy. Niemce. Pieczane je woni jeszcze żyjne niczo drugi widział hać Wietnam. A nietko poskacze raz, jak won tam Niemce wuknie.
11: Lenny Deutsch im se im internet und ich schaue die Video und TikTok für Lenny Deutsch und die YouTube auch. Ja, es ist alles ab, ich kann und lenne. Ich muss in Geländeutsch für meinen Job und für Service. Ich spreche Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Chinesisch.
7: Und Kambodschanisch?
11: Nee. Ich bin 24 Jahre alt. Ja, zu jung.

0: jedva načich.
1: Nábožné vusvanie.
0: Dženca evangelske ze serbským superintendentom Kristofom Rumelom z Hođija.

pomaj bo, lubi pracja a lubi sotre. Znajecie stawisne šildbürgeru? Jedna z najsnačišich stawisnů je, co so tuči ľudžo rádnicu bez okno tvarili a potom chcichu svitvo v michach zapopatnič a s tým rúmnostše rádnice vusvitlič. Kaj šitce vime, tajke akcie nefunguja. Nikoci ľudžo virja, co tež svitvo v michach vopsedža a to trujim dále daja, abo samo nanuzovaja. Ľudžo v zapadnej Európie sej husto mysla, so dyrbja to práve trujim krajam pokazač, tež, když tuči to scyva nohcedža. Abo přesličime gene človeka, so bychme je po našich predstavach zmenili. Tola, když ľudžo virja, so maja svitvo, abo virnosť cíle zasebje, môže to často negatívne zčihy mič, abo samo tež strašne byč. V čensnišim evangeliu po sviatým Janu svišime vo mužu, kotrež za svitom pyta. Jezus a jeho vúčomnice slepoho muža, kýž pri kromje púča sedžeše v Jeruzalemje nádejn Čechu. Predahač mužže Jezus cíva na nikajke vášne reagovač, konfrontovachu vúčomnice jeho se zasadným prašenjom. Mištre, što je zrišiu? Vun abo jeho starši, so je so slepe narodžiu. Za vúčomniko je vodmova jasná. Na tajke tajne čmy dirbi nichtu vina byč. Prašenje je jenož što abo štu. Pak je muž sam ništo vopačnoho činiu, abo vun pod kvostanjom s pčenženju svojich predoniko čerpi. Jezus svojim vúčomnikam vujasni, ani vun neje zrišiju, ani jeho starši, ale zo bychu Bože skutki na nim zjevjene byli. Tuta vodmova, zo neje korost prostče kvostanje za vinu, nas najprede zmiruje. Jezus pak nedom s veľa väčším, mienujce s jasným rozesnávaniom v skutkovaniu mě svitvom a čmú pokročí. Dyrby mě dživač čivo teho, kýž je mě pusvau, dohož je džen. Nuc pšinže, když nebúče nichtu dživač muc. Dohož sym nasvitče, sym svitvo svitam. V bího rozprávy zonime, zo Jezus slepoho muža vuhojí a jemu svitvo vočou dári. Tola vuhojenie neje so nidom stávo. Muž dyrbješe najprede kliši pučke hatej Siloa, kotrž zvonka mišťanských múrjov Jeruzalema ležeše biežeč. Tam dyrbješe so vumič. Hakle potem mužeše za so vidžeč. Za sčenika Jana je vuhojenje viace, hač jenož čilne hojenje. Jemu je vážne, zo muže Jezus tež vutrobu a nuckovného človeka hojič. Zo muže muž zaso vidžeč, je so sviatoho Jana vuboký symbol. Jezus chce ľudžom svitvo, nádžiu a víru darič. Mieno Siloa, voznamnienia převožene, tun pusvane. Jan tute mieno bez příčine nenaspomni. Za vúčomniko a prinich čitarjo evangelia bie dospone jasne, štu je s tým minjene. Jezus je tun, kotrohož je bo dosvita pusvau. Štujšky Jezus sej pšinže a so jemu doveri, muže nove svitvo za svoje živenje namakač. Hat Siloa a s tým voda nás tež na kšencu dopomína. V kšence bo človekej nové živenie dári a s tým púč k nemu votevrí. Jezus sam vo sebi praji, ja sem svitvo svita. Tehotla netrebáme svitvo pytač a po ktrujim ľučom hič, co bychme je namakali. Ve Jezusu Kristusu je Bože svitvo cíle blízke. Vun chce naše živenie vujasnič
a nam prawe puć pokazać. Hamien. Spiewajmy nitko czysłom 200 poster w ewangelskich spiewarskich.

0: Zadkula.
1: Nešto da hevak.
2: Čas tu leči. A ladajo na našu beachvolleyballovu túru Zadkule vieselime so na miestem hižo sedmu staciu. Tutun krut špodame so k goreniam našeho modinského vusovania, potekim direktne k Zadkuli do Kruščic, so bychme si tam zarali a reálne viečok zromadne doživili. Moto tutun raz, vopačný outfit. Hač v obleku, spanskim v obleku, abo v dundlu, to buče trošku kaj špusnice, smitče so ladajo na vaš outfit, potek im tak pravje vúcichnovač. My sa na vás veselíme, vidíme sa v Kruščicach, deleka při modinským klubie.
0: Zadkula.
3: Zadkula.
4: Nič zábeč.
1: Jutce večo.

0: RTB Serbski program Povijesti.
1: Za novo studium za serbske ceptarstvo na Bramborske tehnijske univerzije jo se dotih mjest 12, čo študirujúcich přizjavivo, to obkšušijo nam po našom napšašanju viceprezident univerzite Pier Schmidt. Dokonicna lícba to pak ešte nie, kto bužo ich vúvodzíš, k tomu se univerzita neukronio tuchulu z pokazku na biežice procese ve personelných nastupnosťach. Jasne jo, až mogu se přichodne univerzitne serbštinárie pracovaš vo štipendium. Taky pobytujú tej miesto Hršubu za okres Privenice, teke založba za serbský ľud, co ešte přimeriš svoje smiernice za svojský štipendium, kroni nám viednica marketingového týma Hanka Budarjova. Studirujúce s nadpřieriznými ukpašami mogu se pracovaš při založbie ved drugiego studijnego leta, ako prejedne sú sa

0: RBB. Serbski program. Serbski program. Tema.
1: Esperanto. To klince kaž zlubjenje za jaden lepši přihod, za jaden svět, ve kterém šmogu šikne ze sobu pejedaš. Esperanto je žinca jadno přigrono, synonym za pozitivnu viziju přihoda. Ga a ve kterých obstajnostčach je nastavo Esperanto. Votom pak cesto vieme kradu mało, ku gešpje mjazenarodnego dnia Esperanto žinca, svišeš o njento uščevanje ku tej temje autora Sebastian Elikowski-Winkler.

0: Venado ku kupki serska namša pejeda žinca tel Vojto Slipska.
1: Cerkvia.
2: Rabi, kto jo grešev? Ten abo jogo starejšej, až ben sliepy jo narožony. To, što pšašanie stají ju Jezusove ukniki, jo to pšašanie, kakéž až do žincajšnego stajamy. Snaž jo inac formulirujomy, ale gaž cvoujek šieško schérijo, gaž jo si gelie ze zbrašnošu narožiwo, abo gaž přísud šikno zmínijo, pengas pšašami, co godľa, ceja vina to jo. Jezus dava přechvatajúce vete grono. Ven groni, daniš ten jo grešev, daniš joko starejšej, ale aby te statky beže na njom se zjavili. Ven nedajo se do úzkego zvíska víny a štrofy. Kúžda beljosť nejo úsliedk vesobinskej víny. Kúžda negluka njama zatajonu přícenu, nad ktorej už dejali súžiš. To jo hulichujúce pesovstvo, preto veno bierjo šišť, aby museli stavne pýtaš za vynikom. Nikotare rány živinia nedajú se ujasniš. Veni nepominajú za jadnorým vetegronom, ale za cvoujekom ako vestanjo. Jezus vestanjo. Ven viži sliepego muskego, išči nežli ten nieco groni abo pšosy, jo Jezus jogo ugliedal. To jo snaž prietne žiju to, što go znatego čojenja. Cvoujek, ktoregož druge převižiju abo uciniju predmiatoju teologiskej diskusie, sebet Jezusa obgledujo ako celk, ako vesoba. To si stanjo nieco živnego. Jezus ucinijo paru ze zemia sliny, namažoju na vece sliepego a přikážo jomu ich gatoju siloa. Tam se musky umejo a víži. Cogodla tož ta hokovo droga, Jezus pymegal togo muskego net na mieście ugejš. Snaž se pokažo rovno betom nieco bytostnego. Beža pomec nehucnio na služi pasívnych. Sliepego pešilio na drogu. Vence pera sliepy a duce se stanio veliki žiju. Teke našo živinie znajo také drogi. Žice mi se vetergi mals na rozvizanie, ugejenie bžes komuženia. Jasne vetegrono. Místo toho nazgoniomy pomauke a přísamym nevidopny kšatce cvoujeka, ak nás převožujo cas živinja. Svouko, kenž zbužijo novu nažiju. Přiduci kšac, ktorýž mežami ciniš, teke gaž cel išči nevížimy. Mie gata nieo přitom žeden případ. Silua groni ten pesvany. Sliepi jo hordoval tam pesvany, aby se rošil s novýma vecema do svieta. Snaž treba mi tak my predsej zasej takej nové veci. Veci, kenž se nejšpierej za vínu nepšašatej, ale za mežnosťami. Veci, kenž vyžitej cvojeka a nic jano jogo problémy. Veci kenž výžitej, až Bok teke tam statkujo, žož jano granice se nám zdajú byš. Žincajšna nežela tomu přepšosujo. Snaž vas žince nicht zmakajo, kenž co byš vesebne výžony. Snaž trebašo sami to, što výženie Jezusa, ktorýž groní, ty nejsi zuma tvejich obkranicovaniov. Ty nejsi žedna negluka, žeden problém, žedna štrofa Boga na tebie nelaží. Ty si cvoujek, ako na tebie Bog glieda. Casi si zachopijo rono u největši žiju. Amen.